0: Hej, hej, lidi, dost, potichoučku, pšt, já chci něco říct, jo, děkuju. Takže teďka dávejte všichni pozor, tohle je návod pro všechny dobrý kluky, který to chtějí rozjet na diskotéce a nevědí jak na to. Když uděláš všechno správně, jak říkám, tak ti garantuju, že budeš hvězdou večera a získáš si respekt, a to nejen u doštěnek.
1: Yeah! Tak tady seš hodně hustě vcházej.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
2: Crazy Rád. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Rád, jo.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Let's take them back.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Došli sovětští vojáci za tým Bačů a plní teda tací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Také nemám, nemám, sám som tady sám. A včera oni vidia ty ovci, tamto sa vrhli na ty ovce, Bača sa díva, bra. Tak som starý, toľko sem zažil, toľko sem videl, ale jak sa robia kozáci, to sem ešte nevidel.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
1: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 5. června, 3 hodiny ráno. Ceny točeného piva na letních koupalištích letos prý opět poskočily tak, že z toho kdejakému žíznivému Pepíkovi stoupá tlak jak sviň. Někteří hospodští si neberou servítky a za půl litr si říkají klidně i 70 korun, takže si na své přijde jenom ten, kdo má v kapse balík, nebo si s sebou přinese svůj vlastní chlast v petce a riskuje vyhazov od nasraného plavčíka. Tak se asi zase budeme místo plavání chodit jenom opalovat a chlastat vodu z kohoutku, to je hold život.
4: Ze společnosti.
5: Tak tohle se nestává každý den, ale v Brně se to, kurva, stalo. Někdo si tam v MHD zapomněl vibrátor a teď si pro něj může zajít do tramvajácké výpravny. Hold, i erotické pomůcky mají právo na ztráty a nálezy, nebo spíš na pořádnou ostudu.
4: Kultura.
5: Tak nám Daniel Krejčík oznámil rozvod, prý mu manžel Jiří zatajil, že si po svatbě pořídil synka, což odstartovalo pořádnou manželskou krizi. To je teda gól do vlastní branky, chlapci si asi špatně četli manželskou smlouvu, nebo spíš to, co se dělo mimo ni. No nic, aspoň víme, že láska prochází žaludkem, ale občas i úplně jinými dírami.
4: Sport.
5: Tohle je fakt gól, pánové. Mahmud Muradov by mohl podle všeho skočit do nějaké bizarní organizace za 10 melounů, ale Carlos Vémola to prý odmítl, že na takový štace kašle. Kdo ví, jestli se jeden z nich zase neposere před zápasem, když jde o takový prachy.
4: Doprava.
5: Tak to vypadá, že na dálnici D1 někomu totálně hráblo, když si frajer natáčel, jak leze za jízdy ze střešního okna ven. Tohle šílené video plné egoismu pak ještě drze sdílel na sociálních sítích, což pochopitelně nasralo snad všechny normální lidi a už se jim zabývá policie. Ježíš Maria, lidi, raději si dejte facku, než abyste tohle zkoušeli.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes, v pátek, nás čeká taková ta romantická oblačnost s občasným deštíkem a teploty se vyšplhají maximálně k 21 stupňům, takže na žádné to pořádné rande v tričku to asi nebude. Zítra, v sobotu, už se ale počasí umoudří, slunce vykoukne a rtuť teploměru se klidně přehoupne přes 22 stupňů, což je ideální pro ty, co si chtějí pořádně protáhnout tělo a spálit nějaké ty kalorie. Takže deštníky dnes, ale plavky a sluneční brýle si připravte na víkend, ať pak nebrečíte, že vám ušel nějaký ten, horký, drp u vody.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Přijede pán na invalidní vozejku, který nemá nohy, na Václavském náměstí do 5. patra a tak projíždí, kouká, přijde k němu prodavačka, pán.
1: Dobrý den, nekoupíte si u nás botičky?
0: A teda, to je blbá ta ženská. Jí, no teda, to je něco tak blbýho, nemám nohy, jako vlastně ptá, jestli já mám botičky, teda. To je... Tak naštvaný prostě sjede dolů výtahem, jeden příšerně naštvaný přijede na křižovatce na červenou, Jesenbák povídá, pane, to, že jste invalida, neznamená, že budete jezdit na červenou. Pane, zlobte se, já jsem tak naštvaný, ta kráva mě tam povídá, jestli prý, jak si nekoupím botičky. Povídá, no teda, to je blbá ženská, prosím vás, že jste se s ní vůbec bavil, měl jste jí kopnout do prdele. Tak. On přijede domů a povídá, představ si, ženo, co to je za idioty ty lidi. Ta ženská, úplně blbá, mi tam nabízí, jestli si koupím botičky, já naštvaný jedu na červenou, přijedu Jesenbák, povídá, měl jste jí kopnout do prdele, no to je něco hroznýho. A ta žena pohá, Jardo, prosím tě, nerozčiluj se, víš, jaký jsou lidi, vykašli se na to, dej si panáka, to tě postaví na nohy.
2: Minimum Info. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy.

prescription. Damn, I done spilled my drink.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: Odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 5. června, 5 hodin ráno. Tak to vypadá, že v Plané nad Lužnicí mají docela veselo, místní tam prý řeší sochu u školy, co jim buď připomíná kapku vody, anebo spíš pořádnýho čuláka. No co na to říct, hlavně že se o tom mluví a děti mají o čem přemýšlet, co to kurva je. Někteří by to nejraději schovali, ale Pepík říká, ať to tam pěkně stojí, aspoň je vidět, jak se lidi dokážou pohádat kvůli kusu kamene, co vypadá jako penis.
5: Ze společnosti.
6: Tak to vypadá, že v Česku se člověk fakt nenudí, když už jen názvy obcí zní jako z nějaké hodně drsné komedie, kdo by nechtěl bydlet v Pičíně, v Řitce nebo rovnou na Šukačce. Místní mají asi pěkný oprus, když musí na poště hlásit, že posílají balík z Kozodírek nebo že jedou do Sračkova. Chudáci, co si pak mají myslet turisté, když rovnou ze Šukačky pokračují na onen svět.
5: Kultura.
6: Noční Prahu zaplavilo umění, ale ne tak, jak byste čekali, místo decentních vernisáží se na mnoha místech konaly protesty proti chystaným vládním změnám financování kultury. Zaměstnanci České televize a rozhlasu dokonce vysílali v černém, což je sice sexy, ale spíš taková smutná punková rebelie než kulturní orgasmus. Mezitím, co se v benátském pavilonu řešilo, krtkovo ticho, u nás se spíš čekalo, co to ticho přeruší a komu z toho ticha nakonec praskne hlava.
5: Sport.
6: Místní fotbaloví borci z Dolních Kotevů Lexi po včerejším vítězství nad Horními zapomněli v kabině nejen trenky, ale i zábrany. Slavilo se prý tak vehementně, že jeden z nich skončil s trofejí v anální dutině, což svědci popisují jako fakt bizár, ale prý to stálo za to. No, aspoň víme, že mají vítěze i v jiných disciplínách.
5: Doprava.
6: Brno si včera užilo pořádnou show na D2, kde se borci rozsekali tak, že z toho byly dvě mrtvoly a Čumilové to ještě dojebali kolonama v protisměru. Celá republika se pak mění v jeden velký stavební bordel, takže buďte připraveni stát v zácpách, kde vám i varlata zmodrají. Je prostě fakt, že jezdit po Česku je na palici, takže si dejte panáka a přežijte to, vy zmrdi.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Česku čeká pořádný chcanec s přeháňkami, takže si vezměte deštníky, ať vám to neproteče až do gatí. Teploty se budou plácat kolem 13 až 19 stupňů, ale na východě Slezska to prý může vlézt až na zatracených 23, což je slušný oprus, když má pršet. Večer se to snad konečně vybere, tak si pak můžete dát pivko bez promočené prdele.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co má společného politika a prostitutka? Oba ti slibují, že tě pořádně ojebou a ty tomu naivně věříš.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.
1: Crazy Radio, minimum muziky, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlápek si povzdechne, ať dělám, co dělám, nemůžu pořád přestat kouřit. A zkusil si už žvejkačku, zeptá se ho kámoš. A on na to, zkusil, ale nepovedlo se mi ji zapálit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, fun!
1: Crazy Radio.
2: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
3: Odbyla šestá hodina.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
5: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme
5: další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 5. června, 6 hodin ráno. Herečka Lenka Termerová, které je už úctyhodných 78 let, se prý vyslovila pro jointy pro důchodce. No, s takovouhle babičkou se na bolístky hned zapomene, co? Třeba se brzy v domovech seniorů začne pěstovat konopí místo muškátů.
7: Ze společnosti.
8: Poslouchejte dobře, co si to naši spoluobčané vymysleli, aby jejich čtyřnozí miláčci vypadali fakt k světu. Někteří čeští chovatelé totiž nechávají svým psům na veterině aplikovat třpytky přímo na varlata, aby jim tam ten chundelatý frajer měl co lesknout, když už ho kastrací obrali o hrdost. Evidentně je lepší mít koule z diskotéky než žádné, co?
7: Kultura.
8: Kulturní scéna v Česká republika zažívá šok, ale ne takový, jaký čekáte. V Kutné Hoře se totiž včera konala soutěž o nejerotičtější pohlednici z dovolené a některé ty fotky by rozhýbaly i mrtvého. Porota prý měla co dělat, aby z toho všeho chuchvalce chlapských rozkroků a nahatých prdelí vybrala vítěze.
7: Sport.
8: Mistrovství světa v hokeji už je sice za námi, ale i tak se občas na zimácích dějí věci, ze kterých se člověku zvedne kopačka. Například na jednom okresním přeboru prý po prohře hostů došlo k menší rvačce, kdy se místo puků házely půl litry a trenér musel uklidňovat fanoušky s heslem, hlavně ať tu nikdo nezůstane bez kalhot, debilové. Celá akce prý vyvrcholila, když maskot týmu pod napilém stavu, začal rozdávat dresy soupeřovým faninkám.
7: Doprava.
8: Ty vole, jestli se dneska drandíte po českých silnicích, tak se připravte na pořádnou prdel. Někde tam určitě nějakej debil zapomněl mozek doma a teď to stojí za hovno. Tak si aspoň v té zácpě můžete poplácat po zadku spolujezdce a vzpomínat na lepší časy, než vám praskne cévka.
7: Počasí.
8: A teď se podíváme na počasí. V Česku nás dnes čeká oblačnost až zataženo, s deštěm a odpoledními přehánkami, což je počasí tak akorát na to, abyste místo běhání venku raději koukali na televizi a třeba si tam našli nějakou pikantní zprávičku. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 16 a 21 stupni Celsia, na východě Slezska i kolem 23, takže opálené tělo si dneska asi nikdo neudělá. Na noc pak teplota spadne na 7 až 11 stupňů, údolích až na 5, takže jestli máte v plánu rande pod hvězdami, radši si vezměte teplý svetr a něco na zahřátí.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
9: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Někdo mi říkal, že sprostá slova snižují IQ. Takže teď, když někoho posílám do prdele, vlastně mu jen pomáhám s jeho vzděláním.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. TS.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum muziky. Minimum

0: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, minimum muziky.

chlapne po pole, najednou kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka, s tykadlama, celý zelený, tak k němu přijde a povídá, Ježišmarja, ten mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemšťana, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste? On povídá, mimozemšťan z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle místo očí baterky? A všichni. A všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama? Pán všichni. A Ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Pán, ne, jenom my Židi.

0: Hey, MC Chaleb, boy. Yes. Oh, sh. Ah. Oh. Oh. The water is getting cold. I am close to the coast. Ah. Fish and chips. Fish and chips. Oh. I've been swimming for 300 days. 300 Spartan. Fish and chips. Fish. Oh. The water is getting cold. Oh. I'm close to the coast.
1: Každý den je originál.
2: Dnes, 5. června, slaví svátek Dobroslav, jméno slovanského původu, které doslova znamená dobrou slávu. Všem Dobroslavům přeji k jejich jmeninám jen to nejlepší.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 5. června, 7 hodin ráno. Ztráty a nálezy v brněnské MHD opět dokazují, že lidé u nás žijí opravdu pestrý život. Tramvajácká výpravna teď nově nabízí k vyzvednutí zapomenutý vibrátor, což je pro cestující jistě silný zážitek. Kdo ví, třeba to byla pomsta rozčílené milenky, nebo jen obyčejná denní dávka relaxace, co vypadla z kapsy ve špičce.
4: Ze společnosti.
5: Už v neděli se na Seči odehraje pořádná psí orgie, kde se pokusí naháči zapsat do České knihy rekordů. Nelekejte se, nepůjde o nudisty, ale o psy bez chlupů, kteří v rámci víkendu besrstých plemen psů předvedou, co v nich je. Doufejme, že rekord padne a nikdo se u toho nezamiluje do sousedovic čokla.
4: Kultura.
5: Tak bacha, osmdesátky se nám vrací v plné parádě a s nimi i kýč, co by z toho chytil kopřivku i David Hasselhoff. V Praze totiž propukly duhový orgie vládců vesmíru, kde si na své přijdou všichni, co pamatujou, když se za sexy považovala kombinace legín a ramenních vycpávek. Jen doufejme, že tam nebudou hrát limahl, nebo se nám z toho všichni poserou štěstím.
4: Sport.
5: Mladý tenisový talent Jakub Menšík si s Roland Garros přivezl nejen senzační postup do semifinále, ale taky pořádnou dávku lásky. Fotka z postele s jeho argentinskou kočičkou Josefínou totiž ukázala, že tenhle kluk umí dávat hesa i mimo kurt. Někteří sice tvrdí, že je to jen řízený bulvár, ale ruku na srdce, kdo by se na takový servis nechtěl podívat.
4: Doprava.
5: Pokud jste si mysleli, že dnešní ráno bude v pohodě, tak vás asi nasere to, co se děje na českých dálnicích, kde včera na D11 lítal po vozovce koberec a způsoboval hotový bordel. Na D1 i v Praze je to samá uzavírka, jako by se tam silničáři posrali, takže si raději nechte rezervu, nebo to rovnou otočte zpátky do postele. A pozor, D2 u Brna si včera vyžádala tragické žně, takže tam buďte obzvlášť opatrní, kurva.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečný den, teploty se vyšplhají až k 25 stupňům Celsia, takže si vemte ty kraťasy, co vám ještě pořádně obepínají zadek, aby sousedi měli co pomlouvat. V noci to klesne na příjemných 13, takže žádné velké zmrzání u raního kafe. A bacha, slunce dneska pálí jako letní láska, co zrovna zjistila, že máš 5 dalších známostí, takže se namažte, ať nejste zítra rudí jako rak.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Crazy Rádio, minimum muziky, maximálně fun.

0: Je sexuologický školení a ten sexuolog povídá, prosím vás, přátelé, jak vím, tak je nás tady 286 a uděláme si takový hlasování. Kdo má sexuální poměr každý den? Zvedněte ruce. Zvednou ruce. A prosím vás, počítejte to, povídá, tak, to máme 142 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za týden? 46 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za měsíc? 32 lidí. Je tady prosím vás někdo, kdo má poměr jednou za rok? Nějaký chlap se hlaspá.
1: Já.
0: Povídá, a prosím vás, můžete nám prozradit, proč se přitom smějete?
1: Již zítra.
2: Crazy Radio. Minimum.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaž peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám

0: Tak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. A ten druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volají a říká, vole dělo, jak chytí tě jak blbě.
1: On říká,
0: jo, já už jsi ráno uprd, tak to nedělej, já volám Stoky, jo.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun, whatever, z Crazy Radio.
3: Yeah, let's take them back, Coming up, I was confused, my mommy kissing the girl. Confusion occurs coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing check, check out my melody.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 5. června, 8 hodin ráno. Podle nejnovějších dat se čeští pivaři v květnu masivně vrhli na speciální edice piv, prý kvůli blížícímu se létu a touze zkusit něco nového, místo těch klasických patoků, co se točí celoročně. Odborníci se tak teď hádají, jestli je to jen chvilkový rozmar, nebo signál, že se nám pivní kultura konečně trochu posouvá dál od desítky. A jeden pražský barman si stěžuje, že zákazníci si teď místo jednoho velkého objednávají tu novou světlou ovocnou dvanáctku s příchutí manga, což mu prý leze na nervy.
4: Ze společnosti.
5: Kuriozní zásah zažili strážníci v Týně nad Vltavou, kde oznamovatel nahlásil nález bedny s údajným lidským tělem. Po nervy drásající chvíli se ukázalo, že nešlo o žádnou brutální vraždu, ale jen o silikonovou panu, jaké najdete v sex schopech. Evidentně někomu ujela vášeň, nebo spíš jenom ukradli lechtivou rekvizitu.
4: Kultura.
5: V Plané nad Lužnicí řeší pořádné dilema, nová socha u školy prý některým připomíná spíš pánské přirození než kapku vody. Místní se teď baví, jestli má jít o umělecké vyjádření, nebo jen o pořádný fór od sochaře. Každopádně, nudit se tam s dětmi u pískoviště už nikdo nebude.
4: Sport.
5: Zatímco velký sport se potí na olympiádách, obyčejní Češi v parcích raději řádí u netradičních sportů, jako je finské mélky, které u nás pořádá i mistrovství světa, nebo dokonce zapomenutý český vodkopev. Že u toho vypadají občas jako banda bláznů. No a co, hlavně že se hýbou, že jo, a místo gauče drží dřevěný kolík nebo kus dřeva.
4: Doprava.
5: Takže, milí koloběžkáři, jestli jste si mysleli, že s elektrickým pekelníkem můžete ignorovat pravidla silničního provozu, tak se mýlíte. V roce 2025 totiž každá druhá nehoda s elektrokoloběžkou měla na svědomí jejího jezdce, často pod vlivem alkoholu, což z nich dělá regulérní cyklisty, ovšem s mnohem horšími následky. Zdá se, že někteří jezdci si s regulí dělají akorát trhací kalendář a místo opatrnosti volí raději volnou ruku s mobilem u ucha.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnešní pátek nám nabídne dosti proměnlivé nebe, místy se objeví deštík, ideální na schování se s někým pod deku, přičemž denní teploty se vyšplhají na příjemných 16 až 21 stupňů. Ale nebojte, zítra už to bude o poznání lepší, slunce nás bude hřát s teplotami až kolem 25 stupňů, takže se můžete v klidu svléknout do plavek, nebo čeho se vám zrovna zachce. No a v noci si dávejte pozor na chladnějších 10 až 15 stupňů, abyste ráno nechytli rýmu jako loni ten soused, když šel pro noviny v trenkách.
4: To byly zprávy Crazy Rádia.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum informace.

hodinám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se moh docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, fun.
1: Crazy Radio. Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
0: Crazy Radio, maximálně fun.

Ptal se prokurátor obviněného, říká, prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jste tomu psychiatrovi dal potla mě? On říká, no, vy mě to asi nebudete věřit, ale on se mě statisticky snažil dokázat, že v každé rodině aspoň jeden blbec. Že no a co? Že já jsem si myslel, že mě nebudete věřit, ale já jsem skutečně jedináček. Crazy Radio.

0: muziky, minimum info,
1: maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

0: Easy Radio. Odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 5. června, 9 hodin ráno. Letní vedra v Česku už zase naplno ukázala, že na sídlištích je to s dresscodem pěkně punk, hlavně u starších ročníků, co si myslí, že s trenkami po dědovi a rozepnutou košilí na pupku dělají dojem na mladé. To se pak v tramvaji snažíte dýchat a nevšimnout si těch obnažených partií, což je kumšt, řeknu vám. Hlavně, že nám to vedro nevyžere mozky úplně, co?
4: Ze společnosti.
5: Ženy v Česku mají důvod k radosti, nebo alespoň ty, co už nebaví stereotypy, nedávný průzkum totiž ukázal, že Češi jsou zhruba v polovině cesty mezi finančním stresem a pocitem jistoty, takže třeba na večeři s ústřicemi ještě občas bude. Navíc se v Pelhřimově, Mekce rekordů a kuriozit, můžete pokochat největším pohyblivým dřevěným betlémem v Česká republika nebo obřím pyžamem ideální místo, kam vzít partnera pro zpestření večera, až vás přepadne nuda. A jestli se náhodou objeví kocovina, vězte, že sauna, běh ani paralen nejsou vždy ta nejlepší řešení, ale kdo by to řešil, když je život tak plný kuriozit.
4: Kultura.
5: Kinopremiéra dalšího dílu Scary Movie vybudí rozruch, recenze zmiňují, že se k nesmyslům dnešní doby film probíjí i s umělým penisem. Zdá se, že se tvůrci snažili být vtipní a provokativní za každou cenu, což u některých kritiků zanechalo spíše rozpaky. Takže pokud máte rádi absurdní humor a nebojíte se gumových rekvizit, víte, kam o víkendu vyrazit.
4: Sport.
5: Čeští fotbaloví fanoušci si po vítězné generálce s Guatemalou pořádně namastili pupky. Místo sledování nudné hry se prý v hospodách víc řešilo, jestli ta čtvrtá piva dojde dřív než první poločas. Některé sáskaře pak víc než výhra týmu potěšil správný tip na počet rohů, takže večer prý ještě nějaká ta rundička padla.
4: Doprava.
5: I když si mnoho řidičů myslelo, že páteční kolony budou peklo, po celé republice se situace ku podivu drží v normálu, takže se na dálnici D1 zatím nic moc extrémního neděje, kromě té nudy a pár borců, co na to šlapou, jako by jim hořelo za patami. Žádné zprávy o nadržených řidičkách v zácpě nebo kamionu plném vibrátorů, co převrátil náklad, takže zatím jen standardní dopravní zpravodajství, ať se vám to líbí, nebo ne. Ale bacha, víkend se blíží, takže ta klasická kolona na D1 ještě určitě přijde.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková typická česká náladička, tedy zataženo až oblačno s deštěm nebo přehánkami, takže žádné opalování se nahoře bez. Teploty polezou maximálně na 16 až 21 stupňů, jen na východě Slezska se to vyšplhá k hříšným 23, než se odpoledne začne mraky protrhávat a srážky konečně poleví.

Kdy odevřeš ráno oči, aniž by si vůbec tušil, co tě během dneška všechno čeká. Kdy se potkáš se svým tátou ve dveřích a tam mu řekneš, dneska večer se tě ozvu oka. Kdy zvedneš podělaný phone call, kde si rozvíš, že mu v životě už nikdy nezavoláš. Kdy se vše otočí na ruby a ty máš prostě pocit, že tohle to jen tak nerozdejcháš. Tak to je život, buď se s tím

0: seděla taková partia a chlap tam dával ženským hádanku. Říká, milé dámy, jestli víte, co to je. Je to pro vás, dává se to do vás a když se to vytáhne, tak z toho kape. Ty ženské se začaly chlámat. Říká, moment, dámy, to jsou květiny. Je to pro vás, dává se to do vás, když se to vytáhne, tak z toho kape. Včera tam přišla ještě jedna žena a manžel honem, teda by nepřišla tady o tu hádanku, tak jí to chtěl říct. Ten říká, pojď sem, ať to nepřijdeš. Hádanka, je to pro tebe, dává se to do tebe a když se to vytáhne, tak z toho kape. Všetci stuhli, nače jedna kolegyně do něho drsne a říká, to jsou teda zvědavá, jak z toho péra uděláš karafiát.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Bejt šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Přestan laskavě s tím fňukáním. Seber se a pojď se s náma opít.
1: Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 5. června, slaví svátek Dobroslav, jméno slovanského původu, které doslova znamená dobrou slávu. Všem Dobroslavům přeji k jejich jmeninám jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: hodně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 5. června, 10 hodin dopoledne. Česká pošta opět potvrdila, že doručit balík je někdy alchymie, když jeden zákazník místo očekávané zásilky plné vitaminů obdržel pytel brambor prý, aby měl dostatek energie na řešení reklamace. Mezitím se v metru šíří nová móda, kdy si lidé místo čtení knih prohlížejí fotky svých sousedů z paneláku, které jim někdo záhadně sdílí na veřejných Wi-Fi sítích. A nakonec, jeden nebohý manželský pár z Plzně zjistil, že jejich bazén byl přes noc proměněn na rybník plný kaprů, které tam zřejmě přesadil soused po menší hádce o hlasitost sekačky.
4: Ze společnosti.
5: Když neteče voda, čeští hasiči Stýna nad Vltavou nestrácí hlavu, ale za to oblečení. Urostlí borci se v boxerkách hrdině sprchovali venku, aby spláchli špínu z práce a zároveň rozjeli pořádnou vlnu na sociálních sítích. Jejich exhibice sklidila tisíce lajků a ukázala, že i v nouzi se dá dělat show, co potěší oko.
4: Kultura.
5: V Praze se rozmohla nová móda, kdy si lidé nechávají tetovat citáty z českých filmů, což některé babičky na Václaváku považují za sprosťárny na kůži, zatímco mladí se tím hrdě chlubí na Instagramu. Jeden tatér potvrdil, že největší hit je momentálně hláška, chceš kulaté razítko, nebo hranaté, a prý už dokonce viděl i tetování s krkovičkou a jeho legendárními řízky, což je prostě pecka. Kritici sice kroutí hlavou nad úpadkem vkusu, ale aspoň se o tom mluví a kulturní dění v hospodách jen kvete, což je konec konců hlavní, ne?
4: Sport.
5: Tenisový zázrak Jakub Menšík si užívá Roland Garros a evidentně i život, když na sociálních sítích sdílel lechtivou fotku z postele se svou argentinskou láskou Josefinou. Tahle soukromá chvilka se stala hitem internetu, dokazujíc, že i mladé sportovní hvězdy umí být pořádní romantici, co se nestydí. Svůj vztah už neschovává a my mu to samozřejmě přejeme, hlavně ať mu to pořád takhle pálí i na kurtu.
4: Doprava.
5: Na dálnici D11 u Hradce Králové se dnes v noci místo odkutálel po vozovce koberec, zřejmě už měl dost českých výtluků a vyrazil si na solovou projížďku. Řidiči si ale na takovou svobodu můžou nechat zajít chuť, protože letní opravy dálnic D1, D5 a D11 mění cestování po Česku v nekonečný test trpělivosti a objížděk. Takže pokud nemáte plány na odpolední šlofík v koloně nebo neplánovanou prohlídku okolních vesnic, raději vyrazte s velkou rezervou a svačinou, ať z té cesty nezblbnete.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká pořádná sprška, takže se holky na plavkách asi moc neohřejou, ale odpoledne by se to mělo vyjasnit a teploty vyšplhají až k

brzy rádio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje. Minimum muziky. Minimum.

0: přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, mě už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměl a teď jsem našel takovou žábu, víte, a nerad bych ji nějak zklamal. Mohl byste mi nějak poradit, jako on, člověče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívat, tam je na rohu ty psi, vidíte? A on, je takhle, no jo. Tak jo, tak já to teda vyzkouším a přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo, 3x za sebou, akorát ta ostuda na té ulici.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Lazy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 5. června, 11 hodin dopoledne.
5: Ze společnosti.
6: Češi opět dokázali, že mají smysl pro humor i v tom nejběžnějším životě, redakcím totiž dál posílají bizarní a vtipné cedule, které potkali, od kreativních zákazů po ty nejšílenější hlášky. Zdá se, že stačí jen otevřít oči a hned se člověk může zasmát nad tím, co všechno se najde na našich ulicích a návesích. Je prostě vidět, že i když občas nadáváme, na ten smích si u nás pořád potrpíme.
5: Kultura.
6: Páni, v Plzni se děly věci. Kovová socha Velboudice se z nenadání objevila u nové nákupní zóny a způsobila menší pozdvižení. Někteří místní prý ani netušili, že Velboudice je ve znaku města, což vyvolalo vtipné i méně chytré komentáře na sociálních sítích. Takže pokud budete mít cestu kolem, mrkněte na ni, než se zase někomu zvedne mandle.
5: Sport.
6: Na okresním fotbalovém derby v Liticích si fandové málem rozmlátili držky kvůli offsideu, ale naštěstí se situace uklidnila po intervenci stánkařky s Utopenci a domácí Slivovicí. Jeden z aktérů pak prý tvrdil, že v tom vedru by se svlíkl i ze kůže, natož z propoceného dresu. No a prý to nakonec dopadlo na remízu, hlavně u piva.
5: Doprava.
6: Jedete-li dnes po českých silnicích, připravte se, že se můžete zdržet klidně o generaci zvláště na D1, kde se jeden borec z BMW pokoušel za jízdy vystrčit z okna, asi aby si ověřil, zda už konečně dorostl do důchodu. To je holt ta pravá česká kvalita, na silnicích se nenudíte ani v koloně, vždycky se najde nějaký debil, co vám zvednete. Zkrátka, doprava v Česká republika je stále na plaču, ale aspoň je u toho legrace.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká taková ta podivná směska, kdy se nebe tváří, jako by se nemohlo rozhodnout, jestli plakat, nebo se jen mračit, s občasnými deštíky, což znamená, že si na ty letní románky v přírodě ještě chvíli počkáme. Teploty se budou ploužit od příjemných 8 stupňů ráno, až k maximu kolem 21 odpoledne, takže na odhalování tělíček to úplně není, spíš tak na svetr a kafe. Holt. Pátek jako vyšitý na schovávání se pod deštníkem, třeba s nějakou tou zakázanou vášní.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio.
1: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
3: Svět není jen samý slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. A i když jsi sebesilnější, srazí tě na kolena a nechá tě klečet, když to připustíš. Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ. Tady jde o to, kolik ran uneseš a přesto se znovu zvedneš, kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě. Jenom tak se vítězí. Chce to znát svoji cenu a jít houževnatě za svým, ale musíš umět snášet rány a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli. To dělají zbabělci a to ty nejsi. Jsi lepší, pamat.

0: Je babička z východního Slovenska v Praze na Václavském náměstí v podchodu metrem v kroju a potká nějakého mladého člověka a říká: dobrý den, prepáčte, prosím pěkně, nevíte, kolko je hodin? Povajistě to vám, paní, řeknu, 14.44. Děkujem vám velmi pěkně. Zazvěm hovno.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Go, go!

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Fun!
1: Crazy Radio. Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God!

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 5. června, poledne. Už o víkendu se v Česku chystá pořádná kuriozita, na Seči se totiž pokusí o nový český rekord v počtu naháčů, a to v rámci víkendu bezrstých plemen psů. Takže pokud máte rádi chlupáče, tentokrát pozor, budou to spíš bezrstá zvířata a jejich ještě bezrstější majitelé, co se tam budou promenádovat. Doufejme, že počasí bude přát, ať se nikdo nenachladí, když bude nahatej.
5: Ze společnosti.
6: Česká společnost se bavila, když se na módním mole předvedla Iva Kubelková v modelu s průsvitnou halenkou, pod kterou hrdě ukazovala podprsenku. Zjevně chtěla dát najevo, že pořád umí rozhýbat fantazii národa.
5: Kultura.
6: České kulturní body rozčeřila žhavá diskuze o tom, jak zůstat sexy i po 50 a hlavně si ten život dál pořádně užívat. Zdá se, že některé dámy jsou odhodlané dokázat, že život nekončí s prvním šedivým vlasem, a na toto téma se dokonce objevily i pánům vstup zakázán debaty. Je vidět, že i s přechodem se dá být pořádná žena v ohni, a to je kurva inspirující.
5: Sport.
6: Český sport zažívá pořádné zemětřesení, to se podržte. Fotbalisté Baníku Ostrava totiž dostali na sraz v Plzni z Brusunovou posilu, ale tentokrát nešlo o žádného hrotového útočníka, nýbrž o plyšovou opici s přezdívkou Plzeňák. Prý má týmu přinést štěstí, tak uvidíme, jestli se tahle chlupatá maskota nebude jen opičit a konečně začne makat.
5: Doprava.
6: České silnice jsou opět v plné parádě, zatímco se na D1 borec vystrkoval ze střešního okna jako on na cirkusové pouti, aby si natočil selfíčko, jinde se šoféři brodí hlubokými uzavírkami a kolonami. Řidiči, držte se volantů a nervů, protože letní prázdniny plné oprav a nečekaných nehod teprve začínají. Takže, kdo nemá nervy ze železa, ať radši sedí doma na prdeli.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková ta romantická plískanice, kdy po většině Česka bude zataženo s deštěm, takže si ani největší drsnáci nedají rande venku. Teploty se vyšplhají maximálně na příjemných, ale na koupání nic moc, 16 až 21 stupňů, a v noci nás čeká sjezd na 8 až 10 stupňů Celsia, takže si na ranní ptáky připravte teplý čaj, nebo něco ostřejšího. Zítra se to ale začne trhat, oblačnost ubude a rtuť teploměru vyrazí vzhůru až k 23 stupňům, což je ideální počasí na to, aby se ukázalo, kdo si přes zimu poctivě dřepoval a kdo si jen ládoval bůček.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Proč děti v Africe nikdy nedostanou spalničky? Protože předtím umřou hladem.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Kámoš si stěžoval, že mu jeho holka řekla, že má péro jako koně. Než se začal radovat, dodala, a taky smrdí a potřebuje okova.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 5. června, slaví svátek Dobroslav, jméno slovanského původu, které doslova znamená dobrou slávu. Všem Dobroslavům přeji k jejich jmeninám jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
0: Zpravodajský servis.
3: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
4: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 5. června, 13. hodina odpoledne. Češi jsou prý s životem spokojenější než před 10 lety, což je fajn, protože s těmi cenami piva a másla to bylo donedávna na chocholouška. Navíc, naše fotbalová reprezentace se připravuje na mistrovství světa, kde je budou strašit zemětřesení místo protihráčů, tak snad si stihnou zopakovat, jak se schovat pod stůl. A do toho všeho prasklo, že někteří naši spoluobčané radši létají do Turecka na hollywoodský úsměv, místo aby si nechali zuby spravit doma, no co už, hlavně, že budou mít na selfie co ukazovat.
3: Ze společnosti.
4: Tak to vzalo fofe. Naše misska Justýna Zedníková a youtuber Jan Macák, známý jako Ment, se po pouhém roce randění rovnou zasnoubili. Očividně se nenechali s láskou moc otravovat a šli rovnou na věc. Teď už jen čekáme, jestli jim to tempo vydrží i u oltáře, nebo se vezmou v přímém přenosu.
3: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Minimum info. Maximálně.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Taky tak zbožňujete vtipy o blondýnkách? Já strašně. Víte, jak ušetří blondýnka za jízdné v městské hromadné dopravě? Ne. No jede z nákupu domů taxíkem. A víte, proč moje blondětá maminka zastavila na kruhovým objezdu? Ne. No začala se jí točit hlava.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun.
3: Maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.

Maximálně fun!

0: hodně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč ženy rády používají vibrátory? Protože konečně mají někoho, kdo poslouchá jejich rozkazy a nesnaží se je souložit.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Lazy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
5: Třetina Čechů si pravidelně posílá lechtivé zprávy, fotky a videa, a to hlavně mezi 18 a 29 lety. Podle brněnské Masarykovy univerzity už sexting není jen okrajová záležitost, ale plnohodnotná součást intimních vztahů v digitálním věku. Jenže ouha, nejen ženy, ale i překvapivě hodně mužů pak čelí sexuálnímu nátlaku, takže to není vždycky jen sranda.
4: Sport.
5: Náš Jakub Menšík ukazuje na Roland Garros, že umí rozvášnit davy i mimo kurt, když v semifinále vyzve německého Zvereva. Experti jsou z jeho hry úplně paf a diváci prý taky, protože takovou podívanou tenhle mladík dlouho nepředvedl. Držíme palce, ať nám ten tenisový krasavec ukáže, jak se dělá pořádná show.
4: Doprava.
5: Řidiči v Česku dnes zažívají tradiční páteční peklo na cestách, kde se kolony táhnou jako včerejší hospodská debata o smyslu života, a jeden kamionák prý zdržuje provoz, protože se mu na dálnici D1 rozsypalo celé plato vajíček, a teď to musí uklidit lopatou, aby si na to nešlápla nějaká roštěnka v podpatcích. Kdo se dneska nedostane na chatu včas, tak bude mít smůlu, protože i samotní andělé strážní prý dávají přednost metru. A teď, pro ty, co už se nemůžou dočkat víkendu, máme zprávu, že i semafory v centru Prahy prý začaly flirtovat s taxíky a pouští je na červenou.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká taková ta klasická směsice všeho, od deště na východě po občasné přehánky, ale teploty se vyšplhají na příjemných 16 až 21 stupňů Celsia, takže žádný drama. Zítra se ovšem připravte na pořádný teplotní skok. Ranních 7 se vyšvihne až na parádních 24, ideální čas odhodit svršky a vyvětrat to, co celý týden skrýváte. No a na neděli už si radši nic moc neplánujte, ať pak nejste zklamaní, když se počasí rozhodne, že si z nás zase jenom dělá prdel.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje. Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. You know what West Coast niggas is gonna tell me? This is too wild.

0: Dva cigáni seděli, říká, a ty, Deško, ty viděl jsi film Cikádi jdu do děbe? Pa, neviděl, ale viděl jsem film Cikádi jdu do roboty. Pa, tak to jsem zase neviděl já, lebo já na vědecko-fantastické filmy někoho.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun. 10, 10, 10.

0: Noise Radio.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Skrý.

0: 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 5. června, 15. hodina odpoledne. S nástupem letního počasí se naše města mění v jednu velkou seznamku pod širým nebem a mnozí už se nemůžou dočkat, až se po vzoru králíků začnou pářit. Jen bacha, ať pak v září nebrečíte nad složenkou za alimenty, co vám přiletí jako bumerang, borci.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Česku čeká proměnlivá oblačnost s občasným deštěm a přeháňkami, ojediněle i bousky, takže bacha na vlasy, dámy. Teploty se vyšplhají na příjemných 19 stupňů Celsia, v noci klesnou na 7, což je ideální na šoulice k sobě s někým blízkým, ať už s partnerem, nebo s flaškou dobrého vína. Takže deštníky s sebou a dobrou náladu do kapsy, ať nám ten den nezmokne.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Jde bača z dědiny do hory, zpátky vracá se a po cestě ho chytne strašná bůřka. Teď dojde na tu louku, vidí kolibu, šláhne blesk a koliba začne hořet. Bača říká, jožiš, no toto. Jde dál, teď z té koliby vyletí ovce, nešláhne blesk a ovce zabije. Bača povídá, no toto. Ne, šel z té hořící koliby, vyletí manželka, ruky navrch a šláhne blesk a zabije ju. Bača povídá, no proto.
1: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio. Yeah. Let's take them back. Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confusion occurs coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to send check

0: thrill, Bobby. We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info.
3: Maximálně fajn.
0: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.
3: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.
4: This man's takeover.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka říká manželovi, miláčku, co bys řekl na to, kdybychom to dneska dělali tam, kde jsme se poprvé potkali, manžel na to, v hospodě na pánských hajzlech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 5. června, slaví svátek Dobroslav, jméno slovanského původu, které doslova znamená dobrou slávu. Všem Dobroslavům přeji k jejich jmeninám jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Rádio, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Kizzy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy
1: pecky.
3: Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 5. června, 16. hodina odpoledne. Češi jsou zkrátka národ vynálezců a exhibicionistů, a tak se o víkendu na Seči sejdou, na Háči, v rámci víkendu bezhrstých plemen psů. Prý se pokusí o rekord v počtu bezchlupáčů na jednom místě, tak snad se k ním přidá i pár lidských exponátů a nebude to úplná ostuda.
5: Ze společnosti.
6: Bulvár hlásí pořádné drama. Herec Daniel Krejčík se rozvádí a pikantní je, že důvodem má být utajené dítě jeho manžela, kterému dokonce křížil populární kněz Celzendlik. No, vypadá to, že svatba se konala rychleji, než se stihly odhalit všechny rodinné radosti.
5: Kultura.
6: Ve Slavkově u Brna se o víkendu děli věci, když barokní zámecký park ovládl festival živých soch a body artu, kde se umělci doslova svlékli z kůže, tedy jen z oblečení, aby ukázali svá pomalovaná těla. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout pořádnou show a ještě si zahrát na porotce, kdo vypadá nejvíc jako umělecké dílo. No neříkejte, že to nebyla žhavá podívaná pro oko každého milovníka nekonvenční kultury.
5: Sport.
6: Český fotbal se opět předvedl v plné kráse, když policie v rozsáhlé akci zadržela desítky lidí kvůli korupci a manipulaci se sázkami. Z ostudy kabát má zatím 47 hráčů a funkcionářů napříč soutěžemi. Holt, když se míč valí jinam, než má, to je hned humbuk.
5: Doprava.
6: Dopravní kolaps na D1 dnes ráno způsobila poněkud nestandardní zásilka, když se na vozovku vysypaly tisíce gumových panenek, což řidiče donutilo k nečekané pauze a mnoha šokovaným výrazům. Místo plynulého provozu se tak dálnice proměnila v bizarní galerii, kde se policie marně snažila pozbírat plastové obry. Nejen, že se tvořily kolony, ale i zástupy čumilů, kteří si tuhle taškařici nenechali ujít, což situaci ještě zhoršilo.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Moje žena je pomocná kuchařka v mateřské škole. Vrátila se domů a povídá Pepiku, potkala jsem odvedle pana inženýra. A on povídá, paní Fousková, když ten váš manžel rejpal tenkrát do režimu a teď taky, tak by měl mít taky nějaký přehled o světě a vy nemáte satelit. Žena odešla do školky, já jsem vzal poklici z prádelního hrnce, udělal jsem do ní česky řečeno turšlokem, průbojníkem dvě díry, dal jsem jí ve druhém patře, kde bydlíme za okno, jak se věšeli ten sovětský a český praporek, ty reury jsou tam pořád. Dal jsem tam dva dráty, červený a zelený, a jak se dělají ty zmrzlý koule, v lednici teda. Tak jsem to tam dal jako rozvod. Hořava, otec hokejisty Hořavy mi viděl a zval ze spoda z ulice Fousku, to je z boxu, viď? Má jsem rukou, co zná o technice, takový člověk. Sedl jsem si a čekám na svou ženu. Za chvíli zazvonil zvonek a pán Jaruška se vrací. Jdu otevřít, on tam pan inženýr s paní inženýrovou. A paní inženýrová povídá, pane Fousku, smím-li vás otravovat a ptáti se vás, to, co máte za oknem, to je satelit? Já pám, ano, to je satelit. A ona pá, smím-li se ptáti, kolik jste za něj dal? Já pám 4,60 za ty dráty z bazaru. A ona povídá na toho inženýra, vidíš, Péťo, a ty jsi za ten japonský šukity? On pá, Hitachi, dal 36 tisíc. On se naštval a povídá, pane Fouseka, chytíte na to něco? Hraje vám to, chytíte na to něco? Já pám, vůbec nic. On pá, tak proč děláte z lidí blbce? Já pám, zatím jste přišel jenom vy.
1: Crazy Radio. Are you ready, boots?

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Slyšel jsem, že jste měl problémy s chaosem. Slyšel jsem, že jste měli nějaké problémy s chaosem.
1: Máme do současné doby zjištěnou jeho totožnost a pokud vím, kriminální policie vyhlásila pátrání. Je potřeba provést rychlý a profesionální zákon.
2: Nebýt pohotovosti a rychlosti policistů,
3: ještě bychom žili.
2: Vždyť poldové jsou taky lidi.

0: Muziky, minimum infa, maximálně fun. Fun.
1: Crazy Radio. Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
0: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
2: Crazy Rád. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Rád.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, max.

0: muziky. Minimum infa. Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info.
4: Maximálně fajn.
5: To je Crazy rádio.

0: Lazy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 5. června, 17. hodina podvečerní. Samoobslužné pokladny v českých krámech nás teď pěkně drtí, kromě markování zboží po nás chtějí i příspěvky na charitu, což leckdo vnímá jako otravný nátlak. Takže už nejenže si sami kasírujeme, ale ještě z nás tahají další prachy na dobré skutky, no není to k posrání.
5: Ze společnosti.
6: Jihlavští policisté řešili kuriozní krádež. 51-letý recidivista, čerstvě propuštěný z basy, si z obchodňáku odnesl pivo, mrkev a celer, prý aby doplnil vitamíny. Chlapík asi moc dobře věděl, že k pořádnému pivnímu moku patří i zdravá strava, aby se ta kondička po kriminále pěkně srovnala.
5: Kultura.
6: Helejte, v jednom menším českém městečku probíhá velká diskuse, protože místní spolek zahrádkářů se rozhodl pojmout výstavu dýní s trošku peprným podtextem. Některé obří exempláře prý svým tvarem až nápadně připomínají jisté pánské přirození, což sice baví turisty, ale rozděluje místní seniory na puritány a liberály s lehkou dávkou humoru. Vstupenky jdou na dračku, takže se z toho stal pěkný kulturní tahák, i když je to na první pohled jen o zelenině.
5: Sport.
6: Mladý český tenisový talent Jakub Menšík evidentně pálí nejen na kurtu, ale i mimo něj. Jeho argentinská láska Josefina se totiž pochlubila fotkou přímo z postele, což u fanoušků vyvolalo pořádnou vlnu vášní a zvědavosti. Zdá se, že Menšík má vítěznou ruku ve všech směrech a žádné otravné paparazzi mu do toho nekecají.
5: Doprava.
6: Na D1 se objevil ptipálek, který si z nudy vylezl z okna luxusního BMW a za jízdy se natáčel. Video s touto šílenou estrádou pak sdílel na sociálních sítích a teď si ho nejspíš podá policie. Někteří lidé by fakt neměli dostat auto do ruky, natož se s ním předvádět na dálnici.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Česku čeká zatažená obloha s občasným deštěm, zejména na východě, s teplotami, které se vyšplhají k příjemným 20 stupňům Celsia. Zítra už to ale bude jiná káva, sluníčko nás bude hřát až k 25 stupňům a na jižní Moravě možná i ke 30, takže se připravte na pořádné rozproudění krve. Ideální den na odkládání svršků a trochu té, prosluněné zábavy.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
0: Crazy Rádio.
3: Crazy Rádio, minimum muziky, minimum

český turista chodí po Tatrách, po horách, chodí tam a teďka si neuvědomil, že v horách se brzo smívá, že naraz šup nic a byla tma. No a ten teď neměl žádný nocleh, neměl nic a teďka v dálce se objevilo takové světýlko. Přišel k tomu, no a samozřejmě tam bača, salaš, tam bača něco tam dělal na ohni, tam pekl večeřu nebo co. Došel za ním a řekl, Ježišmarja, bačo, to jsou rád, hledám nocleh, nemám kde spát. Bača se na něho podívá a říká, tož dobré, a chceš spát na hůre, lebo z maru. A říká se na něho podívá a říká, Ježišmarja, starý bača, stará mara, já budu spát na hůre. Tož dobré, tam běž na hůru a vyspí se. Tak dobře, ten se vyspal. Na druhý den ráno o 9 hodinách se zbudí, sluníčko už výkýřem tam prosvěcuje, on tak otevře ten výkýř, podívá se na tu panorámu Tater, teď se tak dívá, teď se podívá dolů na tu salaš a tam stála pumpa s vodou a tam taková krásná mladá kočka celá nahá se tam umývá pod tou pumpou. On teďka jak to zblikl, hned to na sebe to prádlo naházel, utíká dolů, jo a ta kočka vidí teďka, že tam někdo jde, tak ona se otočí, mile se na něho usměje, podává mu ruku a říká, já jsem Mara. A on jí podává ruku a říká, já jsem Kokot.

0: přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, mě už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměl a teď jsem našel takovou žábu, víte, a nerad bych jí nějak zklamal. Mohl byste mi nějak poradit, jako on, člověče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívejte, tam je na rohu ty psy, vidíte? A on, je takhle, no jo. Tak jo, tak já to teda vyzkouším a přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo, 3x za sebou, akorát ta ostuda na té ulici.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximál.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně

0: Kizzy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Crazy Radio pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 5. června, 18. hodina podvečerní.
4: Ze společnosti.
5: Plzeň teď řeší pořádnou velbloudí kauzu. Před novou nákupní zónou se totiž objevila kovová socha velbloudice, což vyvolalo vlnu překvapených a občas i dost inteligentních komentářů na sociálních sítích. Mnozí tak s údivem zjistili, že velbloud je už pěkně dlouho součástí plzeňského znaku.
4: Kultura.
5: Českým showbiznisem hýbe pořádný skandál. Stylista Filip Vaněk se v pořadu Fashion Boss rozvášnil nad vzhledem saxofonistky K.J. Sax. Její nohy prý přirovnal k terénní krůtě a šaty označil za hleny od pasu, což spustilo lavinu reakcí. Teď se tahle módní facka vrací i k hvězdám jako Leoš Mareš, které s ním dlouhodobě spolupracují.
4: Sport.
5: Jakub Menšík si to v Paříži dává jako pán, když v semifinále Roland Garros drásá nervy i legendám, co na něj čumí s otevřenou pusou. Takový tenisový nástup se jen tak nevidí a my se nemůžeme dočkat, co dalšího nám ještě předvede, ten kluk jeden šikovná.
4: Doprava.
5: Dnešní provoz připomíná spíš akční film než plynulou jízdu, protože na D1 ústém 80. kilometru ve směru na Prahu vás může potkat pořádný trámek přímo v jízdním pruhu, a to doslova. Zatímco se někteří snaží protlačit na dálnici, jinde v zemi se nám silničáři plně činí a mění vozovky v tankodromy, což přidává na adrenalinu při každé cestě. Takže bacha na díry a nečekané překážky, ať vám z dnešní jízdy nepraskne guma nebo něco horšího.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nám celou republiku potrápí převážně zatažená obloha s deštěm, takže na to rande na slepo venku to fakt nevypadá, teploty se vyšplhají maximálně k příjemným 20 stupňům Celsia. Ale nenechte si zkazit náladu, na zítra už se mraky roztrhají a rtuť teploměru vyrazí vzhůru až k 24 stupňům, tak si holky vezměte sukínky a kluci kraťasy, ať nám nepřevezmete iniciativu.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fakt.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a viděl tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Hegr říká Vojtovi, podívej se, člověče, na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list? Vojta říká, ježiš, to je dobrý, to musím říct doma, starý. Dojde doma. Říká, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ono ti je tam socha nahý ženský, takhle si tam drží list. On ti na to hned složil básničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dal jí přes tu piču

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 5. června, slaví svátek Dobroslav, jméno slovanského původu, které doslova znamená dobrou slávu. Všem Dobroslavům přeji k jejich jmeninám jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio.
3: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
2: Minimum muziky, minimum

0: Kizzy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 5. června, 18. hodina podvečerní.
5: Ze společnosti.
6: Plzeň teď řeší pořádnou velbloudí kauzu. Před novou nákupní zónou se totiž objevila kovová socha velbloudice, což vyvolalo vlnu překvapených a občas i dost inteligentních komentářů na sociálních sítích. Mnozí tak s údivem zjistili, že velbloud je už pěkně dlouho součástí plzeňského znaku.
5: Kultura.
6: Českým showbiznisem hýbe pořádný skandál. Stylista Filip Vaněk se v pořadu Fashion Boss rozvášnil nad vzhledem saxofonistky Kaye Sax. Její nohy prý přirovnal k terénní krůtě a šaty označil za hleny od pasu, což spustilo lavinu reakcí. Teď se tahle módní facka vrací i k hvězdám jako Leoš Mareš, které s ním dlouhodobě spolupracují.
5: Sport.
6: Jakub Menšík si to v Paříži dává jako pán, když v semifinále Roland Garros drásá nervy i legendám, co na něj čumí s otevřenou pusou. Takový tenisový nástup se jen tak nevidí a my se nemůžeme dočkat, co dalšího nám ještě předvede, ten kluk jeden šikovná.
5: Doprava.
6: Dnešní provoz připomíná spíš akční film než plynulou jízdu, protože na D1 ústém 80. kilometru ve směru na Prahu vás může potkat pořádný trámek přímo v jízdním pruhu, a to doslova. Zatímco se někteří snaží protlačit na dálnici, jinde v zemi se nám silničáři plně činí a mění vozovky v tankodromy, což přidává na adrenalinu při každé cestě. Takže bacha na díry a nečekané překážky, ať vám z dnešní jízdy nepraskne guma nebo něco horšího.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nám celou republiku potrápí převážně zatažená obloha s deštěm, takže na to rande naslepo venku to fakt nevypadá, teploty se vyšplhají maximálně k příjemným 20 stupňům Celsia. Ale nenechte si zkazit náladu, na zítra už se mraky roztrhají a rtuť teploměru vyrazí vzhůru až k 24 stupňům, tak si holky vezměte sukínky a kluci kraťasy, ať nám nepřevezmete iniciativu.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Can't touch this. Can't touch this.

Chladnej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl.

Proč u vlaku jste stáli, na mě jste se smáli, ty a moje máma, starší cizí dáma, dětský pokoj k smíchu, po večerním v tichu, rozhovory váznou, vždyť mám duši prázdnou, vzpomínky jen bolí, ať už na cokoliv, ztracený je klíč, už abych byl pryč. Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká domov pro vojáka. Země je rozrytá polibky děl.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se mě ptá, miláčku, co bys řekla, kdybych si udělala piercing do klitorisu? Já na to, že bys konečně měla něco, co ti bude držet hubu.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.
0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.

0: odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 5. června, 20 hodin.
5: Ze společnosti.
6: Carlos Vémola zase perlí. Nedávno se spekulovalo, že je s Lelou konec, ale to by nebyl on, aby v tom neměl pořádný bordel. Teď prý tajně randil s vlastní manželkou, popřel i rozchod a jeho prohlášení je prý dost zmatené, prostě typický, Terminátorův, hlavolam pro bulvár.
5: Kultura.
6: České letní večery ožívají, a to nejen zpěvem ptáků, ale i divadelním projektem Kultura pod hvězdami, který rozváží muzikály po celé zemi. Letos na scénu dorazila i muzikálová parodie 50 odstínů, takže si obyčejní lidičky z měst a vesnic přijdou na své, i když možná budou muset schovat babičce brýle. Kultura se zkrátka nesměle, ale jistě, plíží i tam, kde by to čekal jen málo kdo.
5: Sport.
6: Nedávné fotbalové derby pražských S, tedy Slavia proti Spartě, trhalo divácké rekordy, když ho u obrazovek sledovalo skoro 750 000 Čechů. Tolik lidí už snad ani nevidělo babičku, jak peče Vánočku. Zápas tak potvrdil, že tuzemský fotbal lidi zkrátka pořád baví, i když u něj občas zvou jako paviáni.
5: Doprava.
6: Česko se na léto mění v obří staveniště, takže pokud plánujete někam dojet, připravte se na to, že vaše cesta bude delší než předehra k dobrému sexu. Ředitelství silnic a dálnic totiž slibuje desítky uzavírek a omezení, hlavně na dálnicích D1, D5 a D11, takže si zkrátka věďte s časovou rezervou, ať pak nebrečíte, že jste nestihli bazén nebo pivko.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Stále jsi tu přede mnou, jak anděl před ďáblem, jako by obrazy ztrácely rám. Nelze zapomenout na ten osudnej den,
1: kdy černý mraky přešly i k nám.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: Starý dědek čumí z okna paneláku, strašně se diví a mumlá si pod fousy. Ty studenti jsou dneska tak chudí, pět jich kouří jedno cigáro a ještě se tomu smějou.
4: Minimum music.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum muziky. Minimum

0: parku mrtvou holku a vedle ní občanku. Ký odevřou panová gynekolog, tak podle adresy ho najdou a zazvoně. A člověče, vy jste zabil holku, co? Řekl, no, zabil, no. Co jste měl k tomu za důvod? Představte si, jo, 16 hodin se v nich vrtám, pak do domu z práce, ona na mě vyskočí z křoví, že prej mi za 20 ukáže.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla 21. hodina.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 5. června, 21 hodin večer. V jedné moravské obci prý starosta vyhlásil poněkud pikantní zákaz. Grilování bustů na veřejnosti je povoleno, jen pokud k ním máte i domácí okurky, jinak je to prý dehonestace národního pokrmu. No a lidi už se na něj samozřejmě chystají s vidlemi, protože bez okurek to prostě není ono.
5: Ze společnosti.
6: Tak to tu dlouho nebylo, herec Jiří Langmajer prý slavil 60 velkolepě, ale dárky nedostával, on je rozdával. Normální lidi by si řekli, že je to blázen, ale kdo by nebral dárky zadarmo, co? No tak, ať žije další generace.
5: Kultura.
6: V českém filmu Casting na lásku se natáčela intimní scéna, když se na place z ničeho nic zjevil manžel jedné z hereček. Ten zřejmě chtěl zkontrolovat, jestli na place není příliš velká zábava. Práce v kultuře je prostě občas pěkná prdel.
5: Sport.
6: V Brně se prostě nelení, Gustav Vrbaký, narozený 33., právě zahájil už svou 76. sezónu plachtění, tomu říkám vášeň. Chlapík je očividně nezmar a létat ho baví i po 90. víc než ležet doma u telky. Takže až zase budete remcat, že už na něco nemáte, vzpomeňte si na Gustava a jděte si taky někam zalítat, vilenoši.
5: Doprava.
6: Dálnice D1, ta naše královna silnic, se zase jednou předvedla v plné parádě, ovšem ne zrovna jako vznešená dáma. Němci už se nám prý smějí, že tenhle tankodrom je spíš vtip než dálnice, a my jim nemůžeme než dát za pravdu, kdo to má, kurva, neustále objíždět. Takže pokud dneska někam jedete, připravte se na to, že vaše auto dostane pěkně zabrat a vaše nervy taky, protože plynulá jízda je na D1 sprosté slovo.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás čeká docela příjemná sobota, ranní teploty se budou ploužit kolem 12 stupňů, aby to přes den vylezlo až na parádních 24, ideální na procházku bez zbytečných hadrů. I když občas se nám ukáže i nějaký ten mráček s přeháňkou, tak se nelekněte, pokud na vás spadne pár kapek, třeba to bude jen slza štěstí z toho teplého víkendu, nebo se s vámi rozloučí nějaká ta noční můra. Ráno si dejte bacha na mlhu, aby se z vás nestal nechtěný voaur, co nakukuje sousedce do ložnice místo do zahrady.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. To je Crazy Radio.

To je pro ty, kteří za mnou stojí, to jsou oni. Pro ty, s kterýma se chodím opít, to jsou oni. Pro všechny, co jsou připraveni k boji, to jsou oni. To jsou oni, to jsou oni, to jsou oni. To je pro ty, kteří za mnou stojí, to jsou oni. Pro ty, s kterýma se chodím opít, to jsou oni. Pro všechny, co jsou připraveni k boji.

Prosím tě, dej mě tvoje číslo. 604 423 883. No je, no já jsem vždycky toužil potom mít tvoje čísílko. Mirku, ty to říkáš jenom tak? Ne. Mireček nikdy neříká nic jenom tak. Tak já ti když tak brnknu, hodím drát a můžeš se stavit a koupím gagačku, půjdu do špáru, tam to je nejlevnější a budeme se dívat na porno. No já nic takového nemám. Tak si dotáhneme nějaký kurvy. Proč? Já už tam budu. Ty jsi docela pěkný zajíc. Tak se někdy stav. Ahoj.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se říká kurva práce? Protože je to buď kurva práce, nebo se kurva nepracuje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 5. června, slaví svátek Dobroslav, jméno slovanského původu, které doslova znamená dobrou slávu. Všem Dobroslavům přeji k jejich jmeninám jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

vnouček v Rusku povídá: Děduška, jestli pak si znal Iliu Muromce? Mom pánu Iliu Muromce, jak bych neznal, sluneško jasně zřivé píchu Rusy sokola udatného. Sám jsem se s ním setkal, když já ještě mužík nevzdělaný, v lápních záplatovaný, jsem obdělával ladem ležící panenskou půdu, najednou stín zakryl slunce a já se koukám a na koni sedí sám Ilia Muromec. Slunečko jasně zřivé pícha Rusy sokol udatný a vintovka na mě smatrila. A Ilia Muromec pícha Rusy sokol udatný pravil: Mužíku, vykaď se a sněz to. No co jsem měl dělat? Musel jsem to sníst, vykadit se a sníst. Vintovka na mě smatrila. A slunečko jasně živé pícha Rusy sokol udatný Ilia Muromec se tak smál, že spadl z koně a já vzal vintovku a půjdám a Ilio Muromče, vykaď se a sněz to. Co měl dělat? Vintovka na něj smatrila. A ty se ptáš, vnoučku, jestli jsem neznal Iliu Muromce, píchu Rusy sokola udatného. Slunečko jasně živé, jak pak bych neznal, když jsme spolu poobědvali.

Move!

0: Byla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 5. června, 22 hodin večer. Plané nad Lužnicí řeší místní pikantní dilema, zda je nová socha u školy nevinná kapka vody, nebo spíš chlapský péro, co tam nemá co dělat. Lidé se můžou hádat do zblbnutí, jestli to má být umění nebo jen blbej tip, ale na Facebooku už se sází, kdy tam někdo přidělá koule. Jestli to takhle půjde dál, tak tam budou muset dát ceduly, pozor, kulturní šok.
4: Ze společnosti.
5: V hlubinách České Kanady se ukrývá přírodní úkaz, který by málo koho nechal chladným, balvan, jemuž se neřekne jinak než, ďáblova prdel. Zdá se, že i sama příroda má smysl pro pořádnou recesi a geologické tvary, u kterých se zkrátka musíte smát. Vsadíme se, že místní turisté si tam občas rádi fotí selfiečka, aby měli na co vzpomínat.
4: Kultura.
5: Na brněnském kostele svatého Jakuba už po staletí čumí na Petrov mužíček s holým zadkem. Prý to je prdel stavitele, co se na vrchnost z Petrova nasral, nebo se zkrátka jen chtěl zvětšnit poněkud netradičně. Každopádně, místní i turisti si pořád rádi zajdou ověřit, jestli ten brněnský holoprdelník stále drží basu s historií.
4: Sport.
5: Český tenisový mladík Jakub Menšík sice na Roland Garros nedosáhl na finále, ale na kurtech i mimo ně pořádně zazářil. Jeho cesta Paříží byla plná solidních výkonů a podle všeho i žhavých chvil s argentinskou láskou Josefinou, což potvrdili provokativní fotky z postele. Holka prostě ví, jak podpořit svého šampiona, i když zrovna netrefuje lajny.
4: Doprava.
5: Na Bruntálsku si jeden motorkář spletl obec s dálnicí a protáhl to tam stovkou. Když ho ale zastavili policisté, zjistili, že tenhle frajer ani nemá řidičák a zákaz řízení už obchází po několikáté. Aspoň, že ho nechytli, jak na té motorce veze kozy, to by byl teprve poprask.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes večer se obloha konečně vyjasní a rtuť teploměru spadne na příjemných 7 až 11 stupňů Celsia, což je ideální pro ty, co si chtějí schovat v chládku pod peřinou. Zítra, tedy v sobotu, nás ale čeká parádní den s teplotami, které vyšplhají až na 25 stupňů, takže opražte plavky, vy hříšníci.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Crazy Rádio.
1: Minimum muziky, minimum
2: maximálně fun.
1: To je Crazy Rádio.
2: To je Crazy Rádio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Maximálně fun! Minimum muziky! Minimum info! Maximálně fun! Fun!

letadle, prostě pilot letí a teď mluví k těm cestujícím a říká: vážení cestující, nacházíme se ve výšce 3000 metrů nad zemí, okolní teplota minus 32 stupňů, vnitřní teplota plus 25. Přeji vám příjemný let a ty to zapomene vypnout. Tak zapne automatickýho pilota, takhle se protáhne a říká: tak, teď se nejdřív klidu nažeru, no pak asi přefiknu tu novou letušku, vypadá docela pěkně a ona zrovna rozváží kafe, teď to slyší, tak tam nechá ten vozek a letí dopředu a tam ji chytí pasažér a kam letí, říká, jestli nejdřív klidu nažere, ne?

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 5. června, slaví svátek Dobroslav, jméno slovanského původu, které doslova znamená dobrou slávu. Všem Dobroslavům přeji k jejich jmeninám jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

díl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

hodně fun. To je Crazy Radio.

0: Dva kamarádi se hádají, kdo má ošklivější ženu. Povídá, ty máš ošklivou ženu? Povídá, tak o 500. A tak jeden. Tak se jenom u taxika, přijedou na nějaký venkov, povídá, teď dávej bacha, musíš si vzít holinky, vole. Tak přijdou, povídá, Máňo, pojď sem. Objeví se příšerná, otřesná ženská, říká, pojď sem, pokaž se, tak tohle je moje žena. Povídá, tomuhle říkáš ošklivá žena? Tak tohle je proti týmí šípková růženka. Pá, tak jedem, tak jedou, jedou asi 50 km, přijedou do příšerní vesnice. Pá, teď dávej bacha, to si ale musíme vzít ty vysoký gumáky a rukavice. Tak přijdou normálně do chlíva, povídá, vem si vidle, odházej takhle hnůj. On nadzvedne víko od kanálu, pá, Máňo, vylez. Z kanálu se ozve,
1: Jardo, mám si vzít masku, povídá, hovno, dneska žádnej sex nebude, já tě jenom chci pokázat kamarádovi.
2: Minimum muziky. Minimum

0: Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla 23. hodina.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další
0: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 5. června, předposlední, 23. hodina večerní. V Plané nad Lužnicí se rozhořela pěkná mela kvůli nové soše u školy, která má připomínat kapku vody, ale lidi v ní vidí spíš pánské přirození, a to je teda, kurva, pro děti dost nevhodné. Místní jsou nasraní a diskutují, jestli se jedná o umělecké dílo, nebo jen provokaci, co jim bude kazit pohled na školu. No, hlavně aby se děti z té kapky nenaučili víc, než by měli.
5: Ze společnosti.
6: Třetina Čechů si vesele posílá lechtivé zprávy, fotky a videa, hlavně mladí do 30 let, což už je, do prdele, skoro normální digitální předehra. Jenže bacha, není to jen sranda, s tímhle sextingem se pojí i nepříjemný nátlak a nevyžádaný prasárny. Takže si radši dvakrát rozmyslete, komu pošlete svůj digitální údel, ať pak nečumíte jako péro z gauče.
5: Kultura.
6: Rodinný Jelenfest dnes odstartoval v pražských Žlutých lázních, kde se, věřte nebo ne, budou rodiny s dětmi válet v písku a poslouchat Suchého a Šlitra. Kdo by to v dnešní době plné pořádnejch pecek ještě žral, to mi fakt hlava nebere, ale prej jo. Snad tam aspoň nebudou prodávat jen bezlepkový pivo, protože to by byl fakt konec kultury, kurva.
5: Sport.
6: Bývalý trenér ženského Slovácka Petr Vlachovský je pěkný prase, když tajně natáčel své svěřenkyně v šatnách a sprchách. Ty nahrávky pak s klidem sdílel na erotických seznamkách a u něj doma našli i dětskou pornografii, což je fakt hnus. Za tenhle úlet dostal podmínku a 5letý zákaz trénování, takže si teď nejspíš bude točit akorát tak nudle u nosu.
5: Doprava.
6: Silnice v Česku jsou dneska zase pěkný peklo. Na D2 u Brna se stala obrovská tragédie se dvěma mrtvými a ti čumilové, co si to museli natáčet, to tam akorát ještě víc skurvili, za což je fízlové správně jebou. Takže bacha, ať se zítra nevytento.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra, v sobotu, se probudíme do občasných MLH, které se ale rychle rozplynou, a pak nás čeká celkem solidní, jasno až polojasno počasí, ideální na nějakou tu raní nahou raní jogu v trávě. Noční teploty se budou ploužit kolem 10 až 12 stupňů Celsia, takže si na spánek pod peřinou ještě počkáte, ale denní maxima šplhnou příjemně přes 20, a to až na 24 stupňů, takže opálená stehna budou v kurzu, děvky jedny.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: minimum muziky, minimum
1: infa, maximálně fan.
0: To je Crazy Radio. To je Crazy Radio.
1: Maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

0: Díky.
1: Přišel chuligán za chuligánem do nemocnice, mu ležel na áru, na jednotce intenzivní péče, měl na sobě ty kapačky teda. No, kapačky jsem myslel, zapíchaný kapačky, kyslík, dejchal kyslík, polomrtvej po havárii a mu půjdá ten kámoš, vele, co je s tebou, vole, ty se tady válíš a venku chodí buchty, vole, Dýza jede, vole, fakt. A on na něj udělal, kde nemohl mluvit, dělal, a on pochopil, že chce tušku, a udal tušku, papír, on něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. Chuligán pán, doktore, vole, kámoš něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. A doktor to vzal, na lístku bylo napsáno, vole, stojíš mi na hadicích.

0: Odbyla půlnoc.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další
3: pecky.
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. června, půlnoc. Takže, lidi, Leoš Mareš se konečně vykroutil z toho, proč tu svoji 50. slavil na Čapím hnízdě, a prý to bylo kvůli kapacitě, žádná politika, kurva. No jasně, kdo by nechtěl mít na oslavě tolik místa, aby se tam vešlo i Babišovo ego. Hlavně ať se dobře bavil, hajzlík jeden šťastnej.
6: Ze společnosti.
7: Helejte, Plzni se loni děli věci, co by jeden nevěřil, třeba jeden odvážlivec si tam vykračoval úplně nahej s pejskem přímo centrem města. Asi si řekl, že co na něm matka příroda nešetřila, to nebude schovávat pod nějaký hadry. Kdo ví, třeba si ten pes na takové venčení už zvykl a vodítko držel spíš on, aby se pán nestratil.
6: Kultura.
7: Takže bacha, co posíláte. Nový výzkum odhalil, že třetina Čechů si frnká lechtivé zprávy a sexy fotky, přičemž největší borci v tom jsou mezi 18 a 29. Zdá se, že sexting už není jen úchylka, ale regulérní součást digitálního života, takže se nedivte, když vám strejda pošle svou chlupatou ruku. I když to může být sranda, výzkumníci varují, že to přináší víc problémů než jen nechtěné selfie penisu.
6: Sport.
7: Fotbalový bouřlivák Tomáš Chorý si sice ve Slavii vykoledoval disciplinární trest a za zdvižený prst letěl z kádru, ale pro nároďák je to očividně jiná liga. V generálce s Guatemalou tam poslal vítězný gól a ukázal, že na hřišti umí být užitečný, i když si občas nevidí do huby. No, alespoň víme, že ten jeho prst funguje, když už nic jiného.
6: Doprava.
7: Tak si představte, že na D1 včera policajti udělali pořádný zátah na kamionáky, kteří nestačili zírat. Nazbírali pokuty a kauce za rekordních 1,2 milionu korun, takže ti chudáci řidiči museli sáhnout hluboko do kapes, nebo rovnou do trenek pro úspory. Holt, kdo nedodržuje předpisy, ten se diví, když ho chytnou s holým zadkem a prázdnou kasou.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Zítra to v Česku nebude žádná velká sláva, dopoledne nás čeká oblačno, které se večer změní v lehký déšť, takže si ten piknik rozmyslete, pokud nechcete chytit rýmu. Noční teploty se budou ploužit kolem 10 až 12 stupňů, ale přes den se to vyšplhá k příjemným 20 až 24 stupňům, což je akorát tak na lehké letní šaty, dámy. Takže nezapomeňte na deštník, ale i na ten opalovací krém, protože slunce dokáže být zrádné, stejně jako některé letní lásky.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč ženy rády používají vibrátory? Protože konečně mají někoho, kdo poslouchá jejich rozkazy a nesnaží se je souložit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

televizi rádio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fa.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marihdoláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu. Jazyků znám spousty, libry, frantíky, půjdeny, šilinky, pesos, centíky. Až budu v důchodu, vezmu za

uklidím si pracoviště. Du bist schön, my darling, merci señora, ty cesky holcicka, mia amora, goodbye baby blonde, ty li za money, ty sa ta sit na bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk, moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dejte, aby tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch, a mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 6. června, slaví jmeniny Norbert. Toto starogermánské jméno znamená slavný ze severu, nebo záře severu. Všem Norbertům přejeme krásný den.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
3: Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
4: Hrajeme další pecky.
5: Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. června, 1 hodina ráno. Influencer Adam Kajumi, co prý moderní pasák byl, má teď na krku pořádný průser, ale hlavně na hlavě, jelikož ho práskly slečny, co na nich údajně vydělával. Jedna OnlyFans modelka, jménem Sofie, je tak ostrá, že za rozhovor o jeho činnosti chce rovných 50 tisíc, očividně ví, co má v ceně.
7: Ze společnosti.
8: Dcera bývalého prezidenta, Kateřina Zemanová, se kdysi stala hvězdou bulváru díky pornoparty, kde prý tekly proudy chlastu a děly se věci, co si normální smrtelník jen tak nepředstaví. Hrad sice mlžil o podvrhu, ale sama Kateřina později přiznala, že se tomu doma jenom smáli, no co, hold se tenkrát fakt cíla slušná akce.
7: Kultura.
8: Tak bacha, lidi. Ve Slavkově u Brna se už zase chystá ten legendární festival živých soch a body artu, kde uvidíte, co všechno se dá na lidský tělo namalovat, a taky co se nedá schovat. Některé ty umělecké kousky prý loni popudili i místní farníky, což znamená, že tam bude pořádnej fičák. Takže kdo má rád nahotu a provokativní umění, co hřeje u srdce i jinde, ví kam o víkendu.
7: Sport.
8: Česká atletika zažila peklo a nebe v jednom. Karolína Maňasová totiž na stovce po 45 letech rozdupala rekord kratochvílové a teď vede evropské tabulky. A aby toho nebylo málo, ta kočka se ještě stihla ukázat v bikinách, že by jeden dostal infarkt.
7: Doprava.
8: Doprava v Česku je peklo, kde se řidiči snaží přežít každodenní boj s asfaltem. Poslední zpráva z Chatové oblasti, kde se jeden nadržený borec naboural, protože čuměl na polonahou krásku, co se opalovala před chatkou, to jen potvrzuje, prostě tam jen trochu přibrzdil, aby si ji prohlédl, a hned trefil káru před sebou, jejíž řidič dělal očividně to samé. Takže bacha, chlapi, i když je kočka k sežrání, vaše pojistka asi nebude tak velkorysá jako vaše oči.
7: Počasí.
8: A teď se podíváme na počasí. Dneska v noci to sice spadne na 10 až 12 stupňů, takže si ještě schovejte to svoje horké tělo pod pořádnou peřinu, ale přes den se to vyšplhá k příjemným 24 stupňům. Takže si zítra můžete klidně vyvětrat kozy venku, ať vám je pořádně opálí slunce.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej.
6: Minimum muziky.
0: Minimum
6: info.
0: Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jedinej důvod, proč jsem se naučil nadávat ve víc jazycích, je, abych mohl poslat do prdele víc lidí po celém světě.
2: Minimum muziky, minimum

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio. To je Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka říká manželovi, miláčku, co bys řekl na to, kdybychom to dneska dělali tam, kde jsme se poprvé potkali, manžel na to, v hospodě na pánských hajzlech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa.

0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. června, 2 hodiny ráno. Socha v Plané nad Lužnicí pořádně rozproudila krev, když se místní začali hádat, jestli ten monument u školy vypadá jako kapka vody, nebo spíš jako pořádný falus. Rodiče zuří a ptají se, co to má sakra učit děti, když to připomíná spíš anatomický atlas pro dospělé. No, a teď baborať, zda je to umění, nebo jenom špatně pochopená erekce v veřejném prostoru.
5: Ze společnosti.
6: Tak co se kurva děje? Jeden nadrženej chlapík z Plzně si myslel, že rande naslepo na hotelu bude jen o romantice a vášnivých polipcích, ale místo toho mu tam vtrhli maskovaní grázlové a pořádně ho střískali. Evidentně ho ta schůzka stála víc než jen večeři, a to dost, protože mu zmizela i peněženka. Chudák si jen chtěl trochu užít, a nakonec dostal na bančíno a přišel o prachy, to je fakt k nasrání.
5: Kultura.
6: Metalová banda Sabaton, ti kurva drsnáci, ukázali, že mají srdíčko, když pokřtili malého nosorožce, prý i s tankem, a tím odpálili Metalfest s hvězdami Anthrax či Accept. Kdo by čekal, že kromě brutálních kytar umí i něžné rituály, co? Obyčejní smrtelníci se tak můžou těšit, že si po takovém křtu pořádně zametalfestujou a užijou si pořádnou péářbu.
5: Sport.
6: Takže dámy a pánové, Carlos Vémola zase perlí. Po bouřlivé oslavě své Lely si prý střihnul noční rande, ale aby nebylo málo dráma, bulvár už hned zval, že rozchod nehrozí. Očividně se tenhle terminátor umí otáčet jak v kleci, tak i kolem ženských, aby se nenudil.
5: Doprava.
6: Na dálnici D1 před pár dny policie zastavila borce, co nadýchal přes 6 promile, takže řídil v podstatě tekutý chlast na kolečkách, a to ještě za jízdy doplňoval. To musel být zážitek, předjet někoho, kdo kličkuje jak opilá včela a má v sobě víc rumu než cisternu.